ste plačte bez ljubli na sviki. Nit nič krásne, prošu vás, každo nič.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vydomobotý na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, odváril i tak dále. Sám do sebe jim hváril. Vesel švát. Vyl jes dokolej velejil sám. Dnes, po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jes dochyže velejnu polonnist. Po najbych hváril. Vytajte po vazniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu maslo žolte njuz jes, kusal jes zubčik čestku zo sleskom. Hvaril jes otče naš hod zraz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluhajuču.

0: letíme. Vlízali po kriaku chodiači sverbe husk a do kroku soby spívali.
1: Pha, a teper sa čudujte,
0: povila už nebarz urazená múcha a slidovala sverbe husk, što na toto povídať.
1: Ona už znala, kto suť toto chodiači sverbe husk. Za to sa teper len tak popyt ni smiala.
2: A ty, što sa smieš, ha? Što nevidíš, čo sa tu robiť?
0: Zvidovali sej.
1: Pravi, že vidžu i barz dobrý znam, što sa tu díje,
0: odpovila tvrdo múcha. No naraz sa sverbe husk začali smiati, bo tot chodiači sverbe husk ich kckali, keď tak sobi vlizali po kriaku. A čím vše byli, tým veci sa sverbe husk čudovali. Što ska im na tých chodiačich sverbe huskách nesidilo?
2: Aha, tať oni majú i nohy.
1: Što nohy? Ale popozerajte na toto čorné točke, što majú na sobi.
0: A jaké sú drobneňke? Nevychodili z úžasu, keď sa toto chodiači sverbe huske približili až ku ním. Lemže toto iši nebylo všetko. Chodiači sverbe huske sobi vyšli na samej verch kriaku. 3, 4, 3 Povili všetky naraz i začali letíti. A tomu už sverbe huske nijak raz nerozumieli.
1: Iši ste fur na to neprišli,
0: smiala sa z nich múcha.
1: Tať to suť bobrunk, što ich nepoznáte?
0: Bobrunk, zopakovali sverbe huske. No oni nikda také slovo nečuli, ani nikda bobrunk nevidili.
1: Tak teper to už znáte. Ja jem vám to takoj chotila povisti, lemže keď vy ste byli tak...
0: Keď tu naraz pri kriačku zjavilo sa divčátko.
1: Aha, bobrunk!
0: I chopila jednu z nich do ruke. Sverbe huske oni mili i čekali, što hoče divčátko zrobiti, a ono dvihlo ruku s bobrunkou ku nebu i bisiduje.
1: Bobrunočko riamba, kde je tvoja mama?
0: Za horami, za dolami, što tam robiť? Pivo váriť, bzzz až do ní. A jak to divčatko dopovilo, bobrunka vletila rívno do neba. I tak sa sverbe huske zaz naučili dašto nové. Chto znať, koho spoznajúť na dalšiu osiň.